Už minula jar i líto zešel teplý čas. Už nechodí radí svito, už jej neje v nás.